0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupak. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný čeština Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. Oni si prostě nepokojí, opravdu. Muzikanti pitomí. To je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám ta mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbije lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

Ale u chlapu se to pozná, že dá? No, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná rozum. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z tý ve výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc jen na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepoznala. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyře. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych se na svou šárku chmatat. Že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo? No, jenom, že to by se měli lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. No jenom, že třeba nějaký malý auto, Trabant. Trabanta třeba, že? Jenom, že to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po pasochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se steky Ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála, se jí udělal únosu ve veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první verára.

0: 100 let. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám.

0: Tak.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co, tak co, pane Švejnohá?
2: Dobrý den, pane Velíček.
1: Dneska nenadíráte?
2: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
1: A, něco napínavýho?
2: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
1: Astrologie?
2: Jo.
1: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
2: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
1: Ne?
2: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
1: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
2: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá,
3: no jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
2: Posaďte se tady a já vám
1: samozřejmě,
2: přečtu.
1: Že to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
2: No jo.
1: Poněvadž lidi se nesnají, víte? Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
1: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
1: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
4: tak nějak. To jste, myslím, bík.
1: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
1: Bík, jako bejk, já?
4: No.
1: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bok, to už to
4: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
1: Pana, já?
4: No jo. No jo, určitě jste pana.
1: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
1: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
2: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
1: Ano, jako z dřívějška, že jo?
2: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
1: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
1: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
4: No.
1: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
1: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
4: no.
1: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
1: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
2: tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
1: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
2: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
1: Půjčovat nic?
4: No.
1: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No víte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
1: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
4: No takhle to tu není míněno.
1: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to by mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
2: Stojí tady ledacos například.
1: No.
2: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
1: Onemocnění?
2: No jo.
1: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
4: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
1: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
4: Dejte pokoj.
1: No jo.
4: Dostal jste rýmu.
1: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
4: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
1: Z rýmy, ano.
4: Jak je to možný?
1: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
4: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
1: No vidíte, já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
4: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
1: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
4: Taky s onemocněním?
1: Taky, ale zase ne s rýmovým, nebrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
2: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
1: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
2: No, takovýhle rady jde, pa.
1: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
2: Jej, a co bylo?
1: Ale co bylo, co mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
2: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
1: Špatný pochopení?
2: Jo.
1: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
2: Nějaká nepříjemnost?
1: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
2: A jaká nepříjemnost se vám stala?
1: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
2: Jo.
1: Víte?
2: Jo.
1: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
2: Jo, takový nějaký originální nápad.
1: No,
2: víte?
1: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
2: Jo.
1: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
2: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
1: No asi, že jo.
2: No, no, no.
1: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
2: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
1: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
2: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
1: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
2: A z toho vás bolí břicho?
1: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmil a tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
2: Prosím vás, kůň záludný?
1: Ano.
2: A co se vám přihodilo?
1: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
2: Jo.
1: No já jsem, já budu muset jít.
2: No počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
1: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
2: A jak
1: no,
2: je to možný a z čeho?
1: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže, nebo němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláč. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů němé grotesky jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsk. A oni vzali celý ten kulatý dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovi, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
2: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláků mohla ušetřit.
1: A teď jednou jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho, pro Krista pána to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsíčka začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se 3x štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh. A jakmile začal tím, paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pán to vím, taky 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Agora, je vais te faire. Je vais te recoyer. Co tě našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. První, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem do češtiny přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli nim do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručovi. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, osoby, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověk, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se nevobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytá. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci a když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou v takzvaném Tichém údolí a tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jíst, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu. Jedině já vím pravdu. A... Tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? A říkal, Hynek. A říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je to maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ne, ne, ty piva, jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
2: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říká třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spál, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
3: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu, a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozoroval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus, a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsouží a stejně čeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, mažu, na brusně nejdí. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu sekat, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačne do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já sekám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Odbory pracovníků veřejného sektoru znovu vyzvali vládu a premiéra Andreje Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky. Připomněli, že se žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna. V červenci je premiér odkázal na ministra práce Aleše Juchelku a zmínil hledání případného termínu v září.
0: Co se děje v kraji?
1: Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměštské vrtulníkové základny a další 4 vojáci byli zraněni. Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů ze druhé světové války. Některé z nich zřejmě i vybuchly. Rozloha spálené plochy v zemi už překonala dosavadní rekord z roku 2022.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 míst. V novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Koucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Ano, Jihlava stále v sevření uzavírek. V Jihlavě se během letních prázdnin sešlo několik rozsáhlých oprav silnic. Uzavřený je hlavní průtah městem, okolí autobusového nádraží i další vytížené komunikace. Největší omezení pokračuje na hlavním průtahu Jihlavou. Uzavřený je úsek od Znojemské ulice kolem City Parku přes Brněnský most až ke vjezdu do zoologické zahrady. Do další etapy vstoupila rekonstrukce Kosmákovy ulice. Uzavřený je úsek od Masarykova náměstí ke Smetanově ulici a dále za křižovatku s Havířskou. Další omezení čeká Málerovu ulici. Dlouhodobá uzavírka pokračuje v ulici 17. listopadu. Stavební práce pokračují také v ulici Evžena Rošického. Uzavřená zůstává také Hrotická ulice mezi Pávovskou a Průmyslovou. Pokračuje rekonstrukce třídy legionářů i oprava dlážděného úseku ulice Uvoz. Řidiči musí stále počítat se zdržením i mimo město. Opravuje se vozovka mezi okružní křižovatkou v Ráji a Rančířovem, kde je provoz veden kyvadlově jedním pruhem a řízen semafory. Stejný režim platí také na silnici 1.38 mezi Třemi Běžičkami a Zvonějovem. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě je možné najít na webu jihlava.cz/uzavírky a na Facebooku Doprava v Jihlavě. Šťastné cesty přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dobrý den, pojďme se podívat na dnešní den s datem 4. srpna v roce 1789. Velká francouzská revoluce. V tento den bylo zrušeno poddanství a šlechtická privilegia. V roce 1790 byla založena pobřežní stráž Spojených států amerických a v roce 1851 misionář a badatel David Livingstone dosáhl horního toku řeky Zambezi. V roce 1906 u nás nastalo zatmění měsíce a v roce 1930 v Montaně byl zahájen dvoudenní sněm indiánských mluvčích znakového jazyka. A ještě narozeniny v roce 1872 se narodil Ludvík Očenášek, konstruktér a vynálezce. V roce 1935 Luděk Bukač, hokejista a trenér. A v roce 1962 básník, prozaik, novinář Jáchym Topol. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Na obchvatu Velkého Meziříčí přichází zlom. Stavbaři se pouští do obřího mostu. Stavba jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí pokračuje. Po měsíci zemních prací se stavbaři připravují na jednu z nejdůležitějších částí celé akce. Tím je založení mostu, včetně více než 230 metrů dlouhé konstrukce přes řeku Oslavu. Nejnáročnějším stavebním objektem celého obchvatu bude právě tento pětipólový most přes řeku Oslavu. Konstrukce bude měřit 232 metrů a v nejvyšším místě se bude klenout zhruba 8 metrů nad okolním terénem. Současně stavbaři připravují také hluboké zářezy, které budou místy dosahovat až 8 metrů. Na stavbě už kvůli tomu proběhl také dodatečný geotechnický průzkum.
2: Rádio Jihlava 101.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A milé děti Zlatíčka, dneska se vás ptáme a doufám, že se máte dobře a s úsměvem. Proč se smějeme?
2: Když někdo udělal něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme proto, protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem na léčbu rakoviny prsu ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek.
0: Co se děje v kraji?
1: Krajská rada Vysočiny schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři v nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli jejich nedostatku omezila i neakutní péči na chirurgii. Tisíce lidí se včera v Dublinu účastnili veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem, který zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Dnes odpoledne bude v katedrále svatého Patrika pohřební obřad. Také ten bude otevřený veřejnosti.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V roli hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Guda z Floridy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít, ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás dneska vezmeme? Duše v pohybu, to je sociální centrum kraje Vysočina ve 13.30. Je to cvičení. Dopřejte si chvíli pro sebe a přijďte načerpat klid, uvolnění i novou energii. Jemné cvičení zaměřené na harmonizaci napětí v těle pomáhá rozvíjet všímavost, podpořit vnitřní rovnováhu a přinést příjemné sklidnění mysli i těla. A když už jsme u těch cvičení, tak třeba také orientální tance, také sociální centrum kraje Vysočina, ale v 15.30 přijďte poznat tajemství a krásu orientálního tance, získat ladné pohyby a příjemnou formou zpevnit postavu. Tanec je vhodný pro všechny ženy a dívky. Krásný den, užijte si to.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Dnešní 4. srpen v kalendáři patří Dominikovi, ale také Dominice. Dominika, Dominika mají svátek. Přejeme všechno nejlepší. Tady Rádio Jihlava, hezký den a fajn poslech.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů, u 6 našli závady. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. 2 provinění vyřešili domluvou. Hygienici zatím hodnotí táborovou sezónu jako spíše klidnou. Závady spočívaly v pozdním ohlášení zotavovací akce, horní patrová lůžka byla bez nepropustné podložky pod matrací, jedenkrát chybělo potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. S jedním provozovatelem řešili nedostatečný úklid tábora. Hezké a klidné léto!
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Máme úterý a před sebou celý dnešní den s datem 4. srpna a my na Rádiu Jihlava přidáváme taky moto pro dnešek. 100 mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov. Mějte se moc hezky, užívejte dnešní úterý, ať se dobře poslouchá. To vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Odbory pracovníků veřejného sektoru znovu vyzvali vládu a premiéra Andreje Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky. Připomněli, že se žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna. V červenci je premiér odkázal na ministra práce Aleše Juchelku a zmínil hledání případného termínu v září.
0: Co se děje v kraji?
1: Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměštské vrtulníkové základny a další čtyři vojáci byli zraněni. Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů ze druhé světové války. Některé z nich zřejmě i vybuchly. Rozloha spálené plochy v zemi už překonala dosavadní rekord z roku 2022.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 míst. V novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
0: Rádio Jihlava 101.

0: ve studiu Peťa Hlávková. Hra v kámen se probouzí do nové éry. Po dosáhlé obnově vznikají unikátní expozice i první návštěvnické centrum v historii památky. Za okamžik už pokračujeme další minuty.
1: Život jako film, jen co se do scénáře hodí. Škrtat a vymýšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

vzniku nového návštěvnického centra. Za dalších zhruba 27 milionů korun čerpal kraj Vysočina také evropské dotace. Velkou část nákladů hradí z vlastního rozpočtu. Teď už pokračujeme další muzikou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: chytřejší než rádio.
1: Cidově zabarveným slovem brajgl dnes označujeme nepořádek anebo zmatek. Původně se ovšem výraz vztahoval k výtvarnému umění. Brajgl totiž propůjčil jméno Pieter Brajgl starší, považován za nejvýraznější osobnost nizozemského renesančního malířství. Nejslavnější díla vytvořil v 60. letech 16. století, kdy nalezl svůj jedinečný styl. Charakterizují ho olejomalby zachycující rozlehlé krajiny, kde se to hemží desítkami postav. Dění na Brajglových obrazech typicky staví na konfliktu a celek tak působí zmateně až absurdně. A proto není divu, že se umělcovo jméno stalo synonymem pro neuspořádanost či chaos. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Roukované zrekonstruovali historickou školu v místní části Šeníkovice. V budově s učitelským bytem prožil v dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď už pokračujeme další muzikou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Je 10, hezké dopoledne. Věž zříceniny Michalovice v Mladé Boleslavi je zřejmě nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Návštěvníkům je otevřená nepřetržitě a zdarma. Velikost náklonu je 7,315 stupně. Město zvažuje, že požádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, z čehož by vyplývalo i opětovné měření. Kvůli nákladům se zápisem spojeným, podle prvotních zjištění kolem 1 milionu korun, však zatím není jasné, jestli tak radnice učiní.
0: Co se děje v kraji?
1: Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 podpořila krajská rada, která doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který vystavuje i historické motorky. Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy. Průjmové onemocnění spojují americké úřady v několika státech s ledovým salátem, servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell, který v některých regionech Ameriky kvůli těmto incidentům vyřadil salát z nabídky.
0: Sport.
1: Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezónu. Vedli ji majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zábranský, který uvedl, že jeho klub nemůže mít nikdy menší cíle než zisk titulu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava v Moravské Třebové. Na Světavsku pokračují opravy renesančního kostela povýšení svatého kříže. A my se o tom více povíme za chvíli, teď ale další muzika.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Transparency International Czech míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon. Město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Víc za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava Transparency International Czech míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon. Město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je městský, provozuje ho společnost Ješika, částečně z městských peněz. Poslední vyplacený příspěvek na provoz byl téměř 11 milionů korun. Milionové částky z rozpočtu města sloužily na pokrytí nákladů provozu bazénu i v předchozích letech. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: plánuje společnost, která ji vlastní, předat zítra demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších patér.
1: Co se děje v kraji?
0: Krajská rada Vysočiny včera schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní daří zvládat. Úřady v Guatemale vydali varování kvůli silné erupci sopky Fuego, která chrlí lávu a mohutná oblaka plynu a popela, a to ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od hlavního města. Zahájena byla také evakuace dvou obcí v blízkosti sopky a i dnes zůstanou kvůli erupci zavřené školy v několika regionech.
1: Sport.
0: Česká plavkyně Abejali Bernardová přeplavala 29. července po třetí kanál La Manche, tentokrát způsobem prsa. Stala se teprve pátou ženou na světě, která slavnou úžinu přeplavala tímto náročným plaveckým způsobem.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska je úterý, máme 4. srpna, mimochodem dneska je to na den přesně 720 let, co byl zavražděn český král Václav III. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás všechno čeká, co vás nemine? Dozvíte se třeba to, že Česko svírá další vlna veder. Nebo se dozvíme, jak ruská armáda oklamává Putina. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, protože to zcela jistě bude stát za to. Tak vám přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Už jsou teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Koně na mas. 2005, všechny aleje káceli.
0: Dalibor Janda s manželkou Jiřinou už jsou spolu 45 let. A tak lidé často u Dalibora Jandy poptávají recept na šťastné manželství. A zpěvák ten ho rád prezentuje. Základem je podle něj schopnost dělat kompromisy. Má to se mnou holka těžký, ale vždycky tam fungovala vzájemná tolerance.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant.
0: Zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce vstoupili do svazku manželského během okázalého obřadu v newyorské aréně Madison Square Garden za účasti tisícovky hostů. Jednou z přítomných osobností byla i country zpěvačka Maren Morris, která

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 4. srpna a můžeme se podívat do kalendáře, kdo má svátek. Jsou to Dominik, Dominika, Neda, Rainer a Reinhard. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, Parnona Dominika zvěstuje tuhou zimu. Nebo potílí se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. V loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Tento trend přitom nadále pokračuje. Z porovnání loňských a letošních dat například vyplývá, že ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc.
0: Co se děje v kraji?
1: Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 včera podpořila krajská rada. Doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který vystavuje i historické motocykly. Nákup luxusní jachty za 350 milionů euro přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikoleji Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost tvrdí, že ji miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur. Storonského zástupci označili žalobu za neopodstatněnou.
0: Sport.
1: Tenistka Darja Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se desátou Češkou v top 100.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fugas vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Posloucháte, dámy a pánové, program Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept. Dneska kuřecí maso na slanině. Kuřecí maso očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli nakrájíme na drobno a česnek na plátky. Slaninu nakrájíme na menší kostičky. Na pánvi rozehřejeme trošku oleje, přidáme maso a z prutka jej ze všech stran opečeme do zlatova. Osolíme, opepříme a hned maso vyjmeme a odložíme stranou. Do stejné pánve přidáme slaninu a za občasného promíchávání ji opečeme do zlatova. Přisypeme cibuli a restujeme do zezlátnutí. Nakonec přidáme česnek a krátce necháme rozvonět. Vmícháme dižonskou hořčici, drcený kmín, přisypeme hladkou mouku a za stálého míchání krátce orestujeme. Pak vlijeme kuřecí vývar, aby vznikla hladká omáčka bez hrudek. Do pánve pak vrátíme maso, přidáme sojovou omáčku a podle chuti ještě dosolíme a dopepříme. Přijdeme k varu a pod podklíčkou dusíme zhruba 30 minut. Pak podáváme s bramborovou kaši nebo vařenými bramborami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidám v naší ložnici s mojí ženou.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nový úsek cyklostezky R09 bude dlouhý 912 metrů a široký 2,5 metru. Naváže na stávající cyklostezku v průmyslové zóně a povede podél průmyslové ulice až ke křižovatce s Heroltickou.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

to do ohně dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka dorazila další vlna horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxima se při slunečném počasí zastavují těsně pod 40 a prožíváme i tropické noci. Od středy, tedy od zítřka, mraků začne postupně přibývat a vedra ukončí přehánky a bouřky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. 50 let už putuje nekonečným vesmírem pozlacená gramofonová deska. Na níž je kromě mnoha jiných vzkazů z planety Země pro mimozemské civilizace i věta v češtině. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Nachází se na palubě mezihvězdných sond Voyager 1 a Voyager 2, kdy si ji nahrál jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun, který žije v americkém Kolorédu.
0: Co se děje v kraji?
1: V Netolicích na Prachaticku se dnes příbuzní, známí a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Smuteční obřad v kostele svatého Václava byl na přání rodiny bez přítomnosti veřejnosti a na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zuna. Po vlně veder do Německa dorazily silné bouřky, které v noci na dnešek přinesly do některých míst silný vítr, který vyvracel stromy. Po silném krupovití některá místa zmizela během chvíle pod bílou pokrývkou.
0: Sport.
1: 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 euro za excelentní výkony, které předvedou příští týden na kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín.
0: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
0: Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. A to v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás následující hodince čeká spousta pohodové muziky. Taky třeba bulvární okénko a v něm se podíváme na prasečinky Ester Ledecké. Tak si to určitě nenechejte ujít, no a já všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

pěkné prosečinky s Ester Ledeckou. No, tatínek jenom zírá. Vítejte v bulvárním okénku. Když se řekne Ester Ledecká, většina lidí si vybaví olympijské zlato, tvrdé tréninky a železnou disciplínu. Jenomže i sportovní královna umí pořádně vypnout. Na dovolené v Řecku totiž předvedla prasečinky, které pobavily tisíce fanoušků. A její tatínek Janek Ledecký, ten mohl jenom neuvěřitelně koukat. U ostrova Atokos na ní čekalo totiž setkání, které by v cestovních brožurách hledal asi málo kdo. Z Cirkisového moře se totiž vynořili místní čuníci, kteří jsou vyhlášenou atrakcí této zátoky. No a tak si s nima Ester pořádně zařádila.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 4. srpna. Rytmus brazilské samby v sobotu odpoledne rozehrál centrum Brna. Program 7. ročníku festivalu Brazil Fest, který je věnovaný brazilské kultuře, vyvrcholil karnevalovým průvodem z Moravského náměstí přes náměstí Svobody až na Zelený trh. Pořadatelé museli letos řešit také mimořádné teplo, což k Brazílii samozřejmě patří.
1: Kurva, to je paržák.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 4. srpna. No ale čas je neúprostný, už jsme se dostali ke konci našeho dnešního prvního společného setkání. Nyní nastupuje Katka, která vám bude dělat příjemnou společnost v následujících 2 hodinách a v 16 hodin se sem zase vrátím. A tímto vás také zvu. Do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Věž zříceniny Michalovice v Mladé Boleslavi je zřejmě nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Návštěvníkům je otevřená nepřetržitě a zdarma. Velikost náklonu je 7,315 tisícin stupně. Město zvažuje, že požádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, z čehož by vyplývalo i opětovné měření. Kvůli nákladům se zápisem spojeným, podle prvotních zjištění kolem 1 milionu korun, však zatím není jasné, jestli tak radnice učiní.
0: Co se děje v kraji?
1: Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 podpořila krajská rada, která doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který vystavuje i historické motorky. Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy. Průjmové onemocnění spojují americké úřady v několika státech s ledovým salátem, servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell, který v některých regionech Ameriky kvůli těmto incidentům vyřadil salát z nabídky.
0: Sport.
1: A zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zábranský, který uvedl, že jeho klub nemůže mít nikdy menší cíle než zisk titulu.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové úterý. V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Víc už za moment, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava

těší nás, že posloucháte Rádio Jihlava. V jihlavském kostele svatého Ignace začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou malbu. Lešení mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotace. Teď ale zpátky k hitu Rádio Jihlava. Den.

ci puntana, to bude na pořád.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionu korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásilo zájemců. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velkosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné úterý. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost, která ji vlastní, předat zítra demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater.
0: Co se děje v kraji?
1: Krajská rada Vysočiny včera schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5. Letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní daří zvládat. Úřady v Guatemala vydali varování kvůli silné erupci sopky Fuego, která chrlí lávu a mohutná oblaka plynu a popela, a to ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od hlavního města. Zahájena byla také evakuace dvou obcí v blízkosti sopky a i dnes zůstanou kvůli erupci zavřené školy v několika regionech.
0: Sport.
1: Česká plavkyně Abeyali Bernardová přeplavala 29.

Hezké odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí. V nich má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren o 4 na 10. 4 zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděly, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují neskrácené povolovací řízení. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

Pěkné úterní odpoledne, jste s rádiem Jihlava. Víme, že nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality, všude se okolní samosprávy obrátily na soud, zatím bez úspěchu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří hlíb. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. V loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Tento trend přitom nadále pokračuje. Z porovnání loňských a letošních dat například vyplývá, že ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc.
0: Co se děje v kraji?
1: Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 včera podpořila krajská rada. Doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který vystavuje i historické motocykly. Nákup luxusní jachty za 350 milionů euro přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikoleji Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost tvrdí, že ji miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur. Storonského zástupci označili žalobu za neopodstatněnou.
0: Sport.
1: Tenista

0: připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že v Chorvatsku je na dálnici doslova peklo. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 4. srpna. A další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají, tak si na to určitě počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů a přeji, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka dorazila další vlna horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxim se při slunečném počasí zastavují těsně pod 40 a prožíváme i tropické noci. Od středy, tedy od zítřka, mraků začne postupně přibývat a vedra ukončí přehánky a bouřky. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM. Máme dneska 4. července. No a my se teď můžeme podívat, kdo se nám kdy v tento den narodil. Tak překrásník Jáchym Topol, fotbalista Filip Forman, herečka Simon Lewandowská, ale taky třeba americký hudebník Louis Armstrong. No a pokud i vy jste se někdo narodili tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101 na FM posíláme hudební dárek. Happy
1: birthday. Nejpohodlnější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Téměř 200 000 škodu způsobil 18-letý řidič, který v Kamenici u Jihlavy po zaparkování svého vozidla toto vozidlo špatně zabezpečil. Auto se samovolně rozjelo a nabouralo další auta. No jo, dominový efekt.
1: Policie Jihlava.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. 50 let už putuje nekonečným vesmírem pozlacená gramofonová deska. Na níž je kromě mnoha jiných vzkazů z planety Země pro mimozemské civilizace i věd v češtině neobrany Jaromír Zů. Po Vněveder do Německa dorazily silné bouřky, které v noci na dne přinesly některých míst silný vítr.

0: ten čtvrtý stepen nám pokračuje a my si už za chvilku dáme letní servis. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé a ještě delší kolony. Ještě vážnější než na severu byla pak situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Tak s tím pro jistotu počítejte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

Dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Na začátku srpna je důležité zahradu spravovat tak, aby se získala bohatá úroda a také zdravé rostliny. Tak je důležité mulčování,

0: dojení a sklizeň. Pravidelná sklizeň totiž podporuje tvorbu dalších plodů a rostliny zůstávají déle produktivní. Doporučuje se také přiběžně sklízet spadané ovoce, aby nepřitahovaly vosy a zabránilo se tak chobám.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dalibor Janda s manželkou Jiřinou už jsou spolu 45 let. A tak lidé často u Dalibora Jandy poptávají recept na šťastné manželství. A zpěvák ten ho rád prezentuje. Základem je podle něj schopnost dělat kompromisy. Má to se mnou holka těžký, ale vždycky tam fungovala vzájemná tolerance.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant.
0: Zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce vstoupili do svazku manželského během okázalého obřadu v newyorské aréně Madison Square Garden za účasti tisícovky hostů. Jednou z přítomných osobností byla i country zpěvačka Maren Morris, která novinářům práskla i detaily

0: Nejlepší doby a aktuality ze světa hudby.
1: Co potřebuji, to se vyplatí. V pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolí bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Věž zříceniny Michalovice v Mladé Boleslavi je zřejmě nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Návštěvníkům je otevřená nepřetržitě a zdarma. Velikost náklonu je 7,315 tisícin stupně. Město zvažuje, že požádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, z čehož by vyplývalo i opětovné měření. Kvůli nákladům se zápisem spojený podle prvotních zjištění kolem 1 milionu korun, však zatím není jasné, jestli tak radnice učiní.
0: Co se děje v kraji?
1: Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 podpořila krajská rada, která doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který

0: Jejla vás Fugasem je před námi a v té vás čeká bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty kdy nažili právě v tento den. Tak přijďte hezký večer, dobrou náladu a pohodový poslech.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Hezký úterní podvečer vám na vlnách Rádia Jihlava přeje Fugas a nabízí právě teď pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovní

0: Kupci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
1: Boženo!
2: Na?
1: Musím se ti s něčím přiznat. Byl jsem ti nevěrný.
2: Jo, já tobě taky.
1: 1. apríl.
2: Já 9. září.
0: Naslyšenou u další pohádky.

0: Hezké pozdní odpoledne nebo skorý podvečer přeje Fugás. Máme dneska 4. srpna, tak se na rádiu Jihlava podíváme do pražského Klementýna, jaké hodnoty naměřili tento den meteorologové. Zatím nejtepleji bylo 4. srpna v roce 1986, kdy bylo 34 stupňů. Naopak nejstudenější 4. srpen byl v roce 1988, kdy bylo jen 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,2. No a s touto informací se Fugas pro dnešek loučí. Přeje hezký zbytek toho dnešního úterního večera i noci stráveného s rádiem Jihlava. No a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau vás Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné úterý. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost, která ji vlastní, předat zítra demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater.
0: Co se děje v kraji?
1: Krajská rada Vysočiny včera schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní daří zvládat. Úřady v Guatemala vydali varování kvůli silné erupci sopky Fuego, která chrlí lávu a mohutná oblaka plynu a popela, a to ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od hlavního města. Zahájena byla také evakuace dvou obcí v blízkosti sopky a i dnes zůstanou kvůli erupci zavřené školy v několika regionech.
0: Sport.
1: Česká plavkyně Abejaly Bernardová přeplavala 29. července po třetí kanál La Manche, tentokrát způsobem prsa. Stala se teprve

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena. Shine bright like a diamond. Shine bright.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223,50 Kč bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil. Chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dál, že jo. A já jsem svíženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídám. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čiperný. Ten tatínek a... Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na štejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Maří ty vodestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čít dál víc. Řekla, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila.

0: Aha, tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocení nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrnej džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězí, paž takhle se mohli picnout někdy chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jako že to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že andělko, jinak bych to nedělal!
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
2: Co říkáte?
1: Co tady hledáte na jevišti?
2: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
1: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
2: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
1: A já to mám... Ten uzávěr.
2: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
1: No ten klíček,
2: měl v kapse. A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
1: A byl pryč.
2: A byl pryč. Jak to víte?
1: No když spadne, tak je pryč.
2: Ano jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spad dolů a byl pryč vám.
1: No jo,
2: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z alumínia.
1: No jo, ale prosím vás...
2: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
1: no, ten
2: na kole.
1: Uzávěr, to
2: ten
1: už uzávěr,
2: a na to
1: no,
2: jsem
1: prosím.
2: Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
1: No ale teď...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z alumínia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
1: no
2: víte,
1: já
2: mám
1: zároveň. No jasně.
2: A jen jsem šel takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z alumínia.
1: Myslíte hliníkový, ne?
2: Co?
1: Hliníkový.
2: Ne, aluminiovej to byl.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
2: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
1: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
2: No jo, ale s mojí hlavou.
1: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesne, není to on? No vidíte...
2: To není, to je od holuba něco, jo, nebo tak, co... Ne, ne, ne.
1: Tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
2: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho...
1: No jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu? No,
2: tam je tma, tam člověk nic nevidí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Měl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a obludnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák, mé jméno.
1: Mě.
2: Tak to jste vy, Černý Pirát.
1: No.
2: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: No, Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátného v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: No, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No dovolte.
2: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No já takhle, helejte.
1: No
2: takhle,
1: počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
2: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
2: tady je druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: to
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, ano, ano.
2: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne...
2: No.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl, jo, teď tam byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď se mohli, teď nejen teda to uviděl. A máme pofilmování. Tak všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Tak ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako on by ti teda, jako aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako že se sněš, to se jako vemem to trošku takhle, tohle.
2: No a na tom chci se nějak, já to snad nějak přežiju.
1: Jako jo? Dobře, tak ten dal ty zuby, oni to teda jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je jako oprali, ona si je vzala a chodila. Já takhle stála v té hodě jako a
2: je na hovno, ty mě tlače, hodila moje domů. Ty ten asi, ty kravo, a se nenajím, co budu dělat.
1: No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už, ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo, takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu na jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice, tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, najednou telefon. A pam,
2: prosím.
1: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, on je daleko na zahradě, tam kolik, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
3: Líbám, že by vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, jestli volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
2: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
3: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z řídla, to je vřídelní.
2: Z lázeňské, jo?
3: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
2: no,
3: víte?
2: Proč si nepijete?
3: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ví to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličíkem siřičitým.
2: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
3: No, zdravý pro churavý.
2: No co pak vy nejste churavý? Jo,
3: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
2: No tak co děláte tady blázník?
3: Tady jsem. No? Tak ty jsi to pro sebe.
2: Ano.
3: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
2: Počkejte, jaká mašina?
3: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
2: Vy jste strojvedoucí?
3: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
2: Tak byste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
3: Co já se cítím výborně, svátečně. Hodo božově.
2: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama.
3: Ale přeháníte.
2: No byli jste u lékaře?
3: Co bych dělal, nikdy nebyl.
2: Nebyl, no dovolíte.
3: Prosím.
2: Víc jsem si to myslel.
3: Zopak.
2: Máte zbujelej žlučník.
3: Zbujelej.
2: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
3: Vegetativní, ale to no, si vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Radši si cvaknout. No.
2: Dovolte, vždyť je to alkohol.
3: To není alkohol, to je becherovka. Je 13. pramen, no lízně to tam.
2: Ani nápad, abych dopad jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
3: A jsou si dělali průdušky v háji zeleným, člověče.
2: No protože máte bílej jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílej jazyk.
3: Já že mám bílej.
2: No bílej.
3: Já... Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
2: Co?
3: Krásně červený.
2: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už 5 lázních. Dovolíte?
3: Prosím.
2: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
3: Jo.
2: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete tady.
3: No nemůžu.
2: No. Vidíte, nemůžete rychle.
3: No nemůžu.
2: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
3: No prosím, a...
2: To je. No to je hrozný.
3: Jestli něco zpozoroval.
2: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
3: No pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý. No,
2: podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
3: No často, tadyhle mě to píchne a...
2: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
3: Co? A co je na to dobrý?
2: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
3: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
2: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.